Ankačka, nie, pilny. A tež Hanka Rielcena nam zaspěla. Dale dže pak z Flo Negelium. Jednače popečich.

Hej Milan Grojlich a ja smój so dźensa rano dźiwało, jako smój z domu stupiłoj. Běše woprawdźe čop vo rano štyrjoch z blakami, pokazaše žiwe slibro, honej Łužicy 26 stopňów rano štyrjoch. No hej, netko tu Budyšinje pokazuje termometr 21 stopňów, hač na 22 žiwe slibro dźensa zaleze. To so w Rožinče zawěsće tež wjesela přez krásny lečny večer tam odmije was. So dźensa večer, mjenujcy posledna stacija, bič voli buluje ture radia Zatkule. No a jutře potom trošku kvodnišo z cia 23 stopnjemi, ale wiele słońcom, tu iš přiušujem jara přijomne. A tež športovce, sapsce športovce mějachu konc tydženja při oj, čopvrch do horcych temperaturach športovač s kotrmi úsledkami to zoniče po přichodnej hudžbě od Jana Reoria. Bidlk, naše ještě je dobré ráno, přeje srbský rozvoz. Ja

prěni pokiw za dźensniši wječor, sće hunje do toho, zo je Maria Matze naspěwowa, hižo słyšeli dźensa wječor. Zatkula bić, volejbul w Róženče. Dalše pokiwy nětko jeszcze za was mam w Serbskim muzeju Budyšinja. Budyšinje poskicza jutce od rana, respektive do podnia 10:30 do napojeny. Poslední prozinský poskytk za šklinčné molovanie. Krok po kroku navožuje tam vosebitú umělskú techniku. Tak za nastanie na šklince potom hotová molovanka. Dzieci od 7 let môža so za to ešte přizeviť pod ticket at zorbešes-museum.de. Tež v Serbskom šulskom muzeju v Stroži maja juce ešte raz prozinský poskytk pod heslom Lečo, Svunco, Party. Tam bądźe wo partije a šo što iš za to trebače, to klinči zajmavé, na kujžde pac to převele nepřeradži. Proša tam tež vo přizevenja, miestna sú na 8 dzieci obmezované. Šice učorio, kubario kaj štejš, njedeši a přichodni pedagogojo sú juce večer šestčich na Božom šu dorožanta přeprošení, pokem šach přizamknie so rozmova na zarodže. Štuj so za archeologiju zajmuje, može juce večer kamienčanskim elementariju, po takim tamnišim zapadno-vužickim muzeju nimo poladač, tam ponže od večer sedmich vo studniu Gestevic. Archeologaj z krajno zarjada za archeologiju přitem ujasnitaj, što tuta namakanka vo času před nedže 3,5 tisac letami přeradža. Tak, daleko potek im jenoš nekotre pokyvy za přichodne dny. Převele nejelos, ale no aj. Tež raz v poriadku poslednim poznickim tyčinju. Kotko pod cibidlky na šestě.

0: Spěwaka Pink, to bije ze Sober, oj, tež i žo, tu iš to lit, stary tytun, titul. Nitka je 6 do 6, če dále s nabožnym słowom.
1: Nabožne słowo.
0: Kiž słyšíme dženca od Klaudie Heduš cenieje sory.
2: Dopomňu se ište derje na vone svunčny džin, jako sem so s pěstovarskými dičimi do bližšeje vokoliny podava. Vukodžovanie vokolo listného hata běše runie to prawe za odpinanie a odpočovanie. W obkiečbovach my, kak so svetvo svunčných prúhov tu a tam přeštomy vama, na čistu vodu pada, kotra so zvaha od lohkoho vicika pohybuje. Miestom, zo vobdživam z čiha tute krásne přírodne dživadelenie, vova jedna holčka z napřečivného přípriha, pojče raz spiešne sem, to tak vulkotne vupada. Svunco svieči na vodu a prúhy so po vode pohybuja. To drbiče vidieč. Votud tež cele vulkotne vupada, přivúva je holčeč podľa miestejo. Zoby holčka to přeprúhovala, so ona k nám ročí. Zdá pak so je trošku inak byč. Je telko perspektívou na živenie, na svet, na vieru. Mnoho prúhovama so z jednoho svetva, ríka v spive, kotre šedito Trautwein ze švédčiny přeložil. Dále tam ríka, naše svetvo ríka Kristus. Mnoho prúhovama so z jednoho svetva a my sme jedne svetvo v Kristusu. Jedne svetvo, ale rozdílne perspektívy je v obdživač. Raz svetva na vode mi pokazuje Boža ľubošť a přítomnosť, slíkaj živenie dávace žovo svetva. Na mnohých blakách so vone vyšči. A drude samo tak přemožace, so krásne vyšťace a zbolace, kajž ve vonem vokomiku s dečimi.
0: To praj Klaudia Heduš, cena z hore, dženzišim nabožnym svoje, nadavku a zamojtosti pačanskeje vosady. A netko zaspěva nám ještě Jeva Maria Pikotova a potom bude i Žoš Hestřich.

Hej, poradźony nawróc do druheje ligi to za energiju kočebus čera poponju bě, a to samo z porciju nostalgie. Wužičenjo su přečiwo Hannover 6 a 90 z C1 dobyli, při tym techniczce wšitko tak prawie nie běžeše. Do zawizdania najprede komunikacja sudniku nie fungowaše, do druheho počasa potom tež išče milina stadionie wupadne. To kuriozne na tym, iżo 1997 bie tedy przy postupnej rie przeciwo Hannoveri kočebusu milina upadnęła, a tež tedy doby energia. Sportowce postara so tunkroć pedošim Tolčaj Čigarči mo wuspěšny nawróc, riek lońčeje postupnej sezony trichy nedom dvojce, ale znano samo iżcze wieči riek na stronie energie kočebus bie ich nowy wrota Marcel Lotkačera. Kiž je šo džaržav, što ješ bieg džarženju a samo išče nikotre přidatne bule, kiž jenoš na dobrom dnju džaržiš. Po 12 letach potekim je kočebus zaso druhý zvjazkovej lize a štartuje direktnje s cjomi dybkami. Bez dybka, ale zato s cjomi napřečivnymi rotami za jí so rajna doba čera za drježanskych dynamoců Nürnbergu. No haj, a nudom při témě kopajnca vostanjeme po přichodnej wučbě. Wjazamy swoje kopaczki.

0: Nohaj lube dźěći runje měnjach, zo wjazamy swoje kopački. Nohaj haj, ale na druhej stronje tež nic, ale poskajče celé jednorje sami.
1: Dobre ranje, Mira. Što da je s tobu?
2: Dobre ranje, Beno. Što da dobi ze mnu być? Ty nikak hinkaš. Sy so zraniva? Nie, tja. Mam jenoš brutalneho gocora myškach. A palce mě tež bola. Najskýrje za mnie tutun tyčin trening vupadnje. Chceš trening vupadnje stać? To tola s cyvo njenže.
1: Ojej, što da se kun cyčina jenoš činiva?
2: Kopaj curała.
1: To sme tola šici. Sobotu mejach mru.
2: A po tutej nie si jeszcze taka sprócna była. Mój wuj Jan jeme czera sobu zał. Na beach sokorowy turnier do Dreszczan. Beach sokorowy turnier?
1: Przy beach sokoru so kopańca na pysku raje.
2: Ja wiem, co to je, ty mudraczko. Ale nie jestem wiedziała, że by konstytyczna taki turnier w Dreszczanach. Hewak byś tam też sobu rała. Nie, nie, to by turnier profio. S mój tam z wujom přiladować byłoj.
1: A ty ses tam tak jara přiladowała? Co ci nytko nozy bolitej?
2: Ha, ha, Beno. Wojtala wistaj, zo rady ne přiladuju, kak druzy raja. No, a mejachu tam tyś jedna raj niščo, gdzieś sem se moja sama wuspytać.
3: Cool. A kak to by?
2: Dyż no se raz pytała spěšne po přibrhu běžeć, potom wiesz, kak to je. A nimo toho raje so bosy.
1: Što? Bo se do bule kopaš? Bez dživa, zo či palce bolo.
2: Ale při být sokoru, tola bul tak tvrdě naklumpane nije, kaj ševak. Když to nese zvučená, to při už jim pytneš. Vo sebe na spočátku, když ještě na to nedíváš, kak do bule kopaš. Tam si spěšně otvučíš, skýku cilič.
3: Och, bych smerč rád tež raz být sokorová. Šo je na to vusmerene, zo spěšnišo tam a semže. Mienče rajnišča, mine rajarjo, kručery a žane vulge přetornjenja.
1: To klinči, jako by nastaj nošči action rajnišču knježiva.
3: Haj, a vo sibje pada tam tohodla vo wiele vjace rotu.
2: To je paradis za nadbyhorki. Ach, Thea, ty by najskýrje hinakrečała, tyž by nitko mojej noze myła. Ja znajmniejsza raju jenoś jeszcze kopaczkach. Nie smyszak podamo, esiot kopaczki. Yeah!

0: je na posedmich.
1: Serbski rozwóz. Powiesće. W studiu Milan Greulich.
2: Łużisku kupiel we Wojarecach 15. augusta na tydzień je zaurija. Kaž jedna čel kupiele praji, cedža tam jednu ze zaunu zanirovač. Z tobo maja so vauki ve zaunach zuporedžič. V svojbnem pulu cedža dôžki reparovač a tež silikonu ve fugi vobnovič. V zašłych letach je miesto Wojarece s pomocu penes za strukturnu zmienu hižo jace hač 24 milionov euro do kupiele investovalo, mez druhým za energetiske zanirovanje. V Popice na Čpreviu přebyvá od čerawšeho 14 dzieci ve serbskim proznickim kempe. V lesnym šulskim dome cedža hač do piatka z nimi várič, z dobom planuja filmowy večer, lievu ve vojen a vopetaja serbski šulski muzej ve Stroži a budiski serbski dom. Towarstwo lesnych šulskich domov w budiskim okresu tute serbsko-ryčne lievo za mačano-ryčne a serbsce wukniace dzieci lieca prvni kroč zarjaduje. Niedźe 1500 w opetowariu běše konc tydźenja na wesnym svědženju w Sernjanach. Tam svědčachu małe jubilej, před posta letami běchu wesnenio po lieć desatkach přestawki prvni wesny svědžen organizovali. Čera poponju miachu kulturny program, w kotrymž zladowachu na započatki w NDR-skim času. Z dobom zarejowachu dzieci a skupina Line Dance rejowarko ze Smerdžaceje. W Radworju je Modžina svoj piaty barowy festival wuotowała. Tam witachu sobotu niedźe 300 posta ludzi. Konc tydźenia wuklinča w Radworju z hudźbnym doponjom z kroščanskimi dujerjemi. Nimo toho miachu šelake poskitki za dzieci. Za putnikowanie křižarjo klietu do Roma je hišće dosć swobodnych miestnów. To wopkruča na naprašowanie serbskeho rozwosa organizatorojo towarstwa Cyrila a Metoda. Maksimalnie 123 muži môže so wobdzielić. Dobia pak serbsy moc, dokelž budže putnikowanie ryze serbske reči. Hač do konc augusta TCM přizevenja za jezbu klietu od prvnjeje do 8. meje přivozmie. Za to wulježa v cirkviach flyere, možno pak je to tež přes posu.de. To bych upovězče, kiž namakače tež na našej internetovej strone a v app MDR Serbia.
1: Vedro.
2: To bije tropiska noc z 23 stopnjemi a jace, v Kupšicach napríklad rano 4-6 a 23 stopňov, v Vojarecach 4 a 23. Dženca vodňo za sovele svonca a sucho večo snač lokálne nevedra 30 do 32 stopňov.
3: Na pučach naše končenie dalež ho pri starym, štož reka, žane hačenia, žane vyskače, ale vězo môžu sa to bio rania zmenič, jeli potom nešto uladače, přizuča so rádo pola naju, kaž predso pak telefonistce, abo zbovesču přes našu četú funkciu v app MDR Serbia. Milana Matej, přijetaj vám dobrú jezbu.
1: Serbský rozvoz.
3: Nedom je 4 menšiny, pana po sedmich, dalež je ze Zuzanu Klimšes. Kčejate balkon.

Srjedu wječor so bolat smjers wunco wudani. Wězo pak jenojš s kmanymi škitnymi nałočimi. Nad Němske budže mjenujce dźelne začmiće słońca widźeć, štryka měsač ksunje so před słońco a wulki dźel słońca zakrywa. Wječor krótko po 8 očakuja wersk. A to Němski centrum za astrofyziku DZA s partnerami tež wosvědčí. BB Wodže napríklad zmeja srjedu od poponja 4 při věži při Češkej horje svojbne svědžin s teleskopami, experimentami a live učbu a tež při krabatovom mně čornom komcu zmeja to runja od poponja 4 svojbne program kovokovo astronomie a vopkečbovania svunca. Tam přenjesu potom tež na wulkej pfachče totalne začmiće słońca, kiž budže we Španiskej widźeć. Zastup na wobejmaj městnomaj je darmotny. Dalše pokiwy za dźensa, jutře a srjedu mam nedom potem, zo je Ed Sheeran dospěwał za was. Cibylki na sedomje.

Katrin Lipscena leči po takim do kraja Sonu a my podamy so přichodnej hodźinje naprzykład do kraja sporta. Sportowe wuslědki ma Jan Rejer za nas. Nimo toho słyšiće rozmowu z łopčelnikom Międzynarodneho ferialneho kurza za serbsku rěč a kulturu, kiše so sobotu zakončio a k tomu mamy wězo kajš, kujiže dzień najlepšu serbsku hudźbu za was. Naprzykład Kristi Muštorojc. Znamo što tež v dovolu na kvíždy pad pak Kuzvonča zpěvá Oliver Thomas. A maj přízamně se ještě Liza Jakštec počasy du. Neprve pak další serbský interpret znáte vám zavěště Frank Vesela. Lubosť mi dáš on zpěvá v osaměnčinu. Posled mich, serbský rozvoz přeje vám dobré ranně. Štímo se šva, se sobo smil kva.

zaplanowane a finale za dźesać dojednaćich, a dalše rozsudne padnu naprzykład w kulostroku muži, w 50 metrach muži a w 4x400 metrow mixed stafli, ale to bez niemskiego obdzielenia. Nimo toho steja mjezuri im tež předběhi žonu přes 30 metrovski běh ze zadžiokami na programje, tam štartuje za Němsku Geza Krause. Hač do njedžele su fenojo lohkoatletiki po takim derje zastarani, dženca hižo ze zajmavim zazběhom. Hoj, vúsledky zajšvého konca tedženja nastupajo šport, svišim nedom po přichodnej hudžbě, to reka za 2,5 minčinu.

Zaputnikowane křižerjo klětu doroma je hišće dosć swobodnych miestnů, kajž sće našich pověsćach runje słyšeli, a tež za vůli serbske dekanatnje Modžine je hišće dosć miestnů. Znamenča, jeli chcete so přizivić, měli to hišće dženca činić. Lica bunže zromane vůlic nedželu 13. septembra do Šprovjov pola Hamora, tam bude naprede zromane nešport danišej cirkvi a potom přizamknje so čomikovanje do nového města Šprevja. Tam potom vůlět s grilovanjom přirulec mně uklinči. Kajž prajene zajímce měli so hýště dženca online přizevič, link je pod www.dybkposu.de vozivěne. Dalše pokyvy terminového rázu mám nedom po příchodnej hudžbě za vás.

0: Wažne słowo.
1: Mađanca Klaudija Hedušce nas hore.
2: Dopomnju se išće derje na vone svunčni džen, jako sem so s pěstovarskimi džičimi do bližšeje vokoline podava. Vukođovanje vokolo lisnao hata biše runje to prave za odpinanje a odpočovanje. V obkeđbovach my, kak so svjetvo svunčnih pruhov tu a tam vše štome vama, na čistu vodu pada, kotra so zvaha od lohkoho vecika pohibuje. Mjestem, za vobdživam z čiha tute krasne přírodne dživadjelenje, vova jedna holčka z napšečivneho přípriha, pojče raz spěšne sem, to tak vulkotne vupada. Svonca svědčí na vodu a pruhy so po vodě pohibuja. To drbiče vidět. Votud tež cele vulkotne vupada, přivova je holčeč podla městejo. Zoby holčka to přepruhovala, so ona k nám ročí. Zdá pak so je trošku jinak byč. Je telko perspektivou na živenje, na svět, na víru. Mnoho pruhu vama so z jednoho světva, říká v zpěvě, kotrež je Dieter Trautwein ze švédštiny přeložil. Dále tam říká, naše světvo říká Kristus. Mnoho pruhu vama so z jednoho světva a my jsme jedne světvo v Kristusu. Jedne světvo, ale rozdílné perspektivy je v obdivač. Raz světva na vodě mi pokazuje, Boža lubošť a přítomnošť slíkaj živěně dávace žovo světva. Na mnohých blakách se vony vyšči. A drude samo tak přemožace, so krásne vyšťace a zebolace, kajž ve vonem vokomiku s děčimi.
1: Praj Klaudija Hedušce na božnym slově, nadavku a zamojitošči bačanskeje vosade.

0: Won je zbožu při oj, ka jen to menuje, při štompuščenju jsme runje slyšeli v policajském reporče, ale najviace nězbožo stává se při jednorých dživách domácnosti. Husto jsou to maličkosti, kdo se například při varenju rězneš, ale to může tež kytro strašné byč, kajž pokazuje fenomén tak jmenovaně avokádové ruky. Što se o tom dženca ráno čítal, Milano?
1: Hej, agentura DPA rozprawia o tutym zjawie, na przykład, że Uniwersytetnej Kliniki Szlezwijsko-Holsteinskiej w Kielu. Loni miachu tam 21 przypadów zranienia, kotrzy lekarzom miestem awokadową ruku mienuja. Specyficzne rany, kotrzy nastanu, gdyż so przy rozkraczu awokado rezniesz. Ludzie dżerza ju w ruce, a gdyż so przy kraczu nóż od poczki w odsunie, reznu se do ruki. To żada się potem husto operacju, dokież łopszko odža si ľudžo arterie, suche žive a nervy v ruce. Väčšina potrechených sú žone. Lekario rádža avokádu nic v ruce rozkráč, ale na desce a vatku počku najlepé ze žicu v úzbirneč a nic s nožom.
0: Oj, abo stano máče tý šteku rukajcu, kajž máš ju, když si tuto kajn austare menuješ, sám si vyšte to, Milano. Ty si austare oči náš, znamenčam. Utrone džak, Milano, krutko po bedeku, náčveče.

Nětko jsem so wězo informoval, wězo dáve serbský wůraz za němské svoje Auster a z Austerika serbsce Wustrica. Nětko z Česnano za so mudrýši, já jsem to na kůjždopad Wustrica je Auster.

0: Kaczki!
1: Dobre ranje, Mira. Što da je s tobu?
2: Dobre ranje, Beno. Što da dobi ze mnu być? Ty nika kinkaš. Sy so zraniwa?
3: Nie, Tia. Mam jenoš brutalneho gocora myška. A palce mě tež bola. Najskýrje za mě tutun tydžin trening vupadnje.
2: Chceš trening vupadnje stać? To tola scyva njenže.
1: Ojej, što da se konc tydžina jenoš činiva?
2: Kopaj curała.
1: To sme tola šici. Sobotu mejach mru.
2: A po tuti nie si hiši taka sprucna była.
3: Mój wuj Jan jeme čera sobu zau. Na beach sokorowe turnier do Dreżdżan.
2: Beach sokorowe turnier?
1: Při být cokoru, so kopaňca na pysku raje.
2: Ja vím, što to je, ty mudračko. Ale nesem vědžava, zo by konstičina teki čunija v dreženách. Hevak bych tam tež sobu rala.
3: Ne, ne, to by turnier profijo. Smoj tam s vujom přiladovač byloj.
1: A ty si tam tak jara přiladovava, zo či netko noze volite.
3: Ha, ha, Beno. Vojtala vystaj, zo rade nepřiladuju, kak druze raja. No, a my jachu tam tež jedna rajnišča, gdzieś sem se moja sama vuspytač.
2: Cool. A kak to by?
3: Gdyż no se raz pytała spěšne po přibrhu běžeć, potom wieš, kak to je. A nimo toho raje so bosy.
1: Što? Bosy do bule kopaš? Bies dziva, so či palce bolo.
2: Ale při být sokoru, to la bul tak tvěrdy naklumpany nie, kaj ševak.
3: Gdyż to nese zvučená, to přiušim pytneš. Vosebě na spočatku, když jíště na to nedíváš, kak do bula kopáš. Tam si spěšně otvučíš, skýku cilič.
2: Och, bych smerč rádu tež raz být sokorová. Šo je na to v úsměrene, zo spěšnější tam a semže. Měnče rajniště, měně rajarjo, kručery a žádné vůlge přetornění.
1: To klinčí, jako by nastajnosti action rajniště kněžíva.
2: Haj, a vosibě bada tam tohodla vo wiele viace rotu.
3: To je paradis, za nadby horki. Ach, Thea, ty by najskýrje hinakryčała, tyž by nitko moje noze myła. Ja z najmniejsza raju jenoś jeszcze kopaczkach. Nesmy szak podamo, esiot kopaczki. Yeah!

0: Včera bě tomu na dźeń 25 lět po tym, zo je chróšćanski šulski zběžk štartował. Tedy rebelowachu starši nového pjatoletnika, kiž tam jace njesmědješe byč. Obsadźichu chróšćansku šulu a dachu svoje dźěći tola tamu učovač s pomocu studentow a wučerjow wuměnkarjow. Zběžk na koncu zrěšći, ale měješe a ma hišće uskutki. Naprzykład chceše Wietenčanska inicjatiwa autarknu syć serbskeho šulstwa po modelu danskej mienšiny, ale tež to so nie zešlachči. Aktualnie pak dźěła znowa skupina aktivistów na tym założić serbsku swobodnu šulu, jednu jeničku. Planuja zo započnu 2028-2029 z prynym letnikom. Monika Gerdesowa rozprawia.
1: Nětko po takim další pospyt za jednotlivou šulu. Za to je Juliju 9 tovaršnikov pošitkovnovu žitnu tovaršnost s obmezovaným rukovaniem založilo Němce GGMBH. Jedna z tovaršnikov je Anna Rozina Veselina z Krosčic. Nimo to je tež jedna z dveju jednačelkov.
2: Zo smo do Vikovanského registra na Drežanským hamtským sudnistvě zjavne zapisane, to reka, ten zjavný základ za ten šulu ten stojí.
1: Dola praktický puč k tomu je ešte daloký. Tež, že má nová šula byč, je dotal nejasné.
2: To dáve všelijaké opcie za nás, môžem môžete zvýšiť, što najbolje do prašenia šinže, ta iniciatíva je runočasná má sedlo v Nibelčicách, a ten fokus je do toho smera, že ale to ešte neovisten.
1: Ale rozsudženi sú zo cedža tajko šulu založiť. A zo má serbština voľnú rolu rač. K tomu metódy reformovej pedagogiky. Na obsahových a pedagogických smiernicách tu chvíľu intenzívne dživaja.
2: Základné stopu za nás a ten alternatívny koncept, kýž sú hač dotaj znot jasné, jo na kúže pat, zo jen se z vúčbe na přírodným příkladám orientuje, zo jen z přírodu dživé, zo jen s rúčným dživom so zabiera, zo jen navúkne si by sam nešto navúčiť, zo dži jako sebevědomě a zmůžíte člověky z té šule džeja, že jsou one šiotvané na té šedné živěně. Vězo té ten ryčný aspekt, že jsme v té zbožené situaci, že jsou té serbská ryč aktivné a dere štěn ryči, že máme velké možnost, že děti dere kubovat, že je dobré serbštiny těž kubovat, že vůbkádná ryč na té šule samo zrozmówliwe serbsce jo, a zo serbska rycz wone dżil do szulsko siedno dnia.
1: Klauzura za przychody je była, dalsze dziewaniczki są planowane, a suda hiżok zajmowanym pedagogam kontakty nawiązali.
2: Hej, to smo czynili, wiezo, smo ze potencjalnymi uczerami w kontakcie, also jako przychodne kroczelce mamo te założenie na spichowansko towarstwa, to tej szule napód czynisz, zajmane starsze, a tyś dalsze, zajmce może so rada angażować, so tym projekt, co dary radzi.
1: Jedna z tutych angażowanych je Kristina Reczkec z Kamenie. Jako mač je čeže na zakladní šuli Radvo s přesadženjom mačonoričnije šulske vúčby nazonjala. A ona chce za svoje dječi alternativu.
3: Moje prvne dječo vopita ježa v Radvoju tu zakladnú šulu a s tým sem ja húsko zjazana z tej problematiku, ki so tam tučasne vodmiela. Ja necham so jenoš porožovať, ale so sem ja s příkladom byč, tež na nešto novým dživať.
1: A tute nuje je, zo wona přisuša kruhy entuziastu nošorskej tovaršnosti Svobodnije šule.
0: Vo pracovaniach založiť Svobodnú serbsku šulu je Monika Gerdesová rozpravjava. Viace o tym, tak vo financovaniu, abo vo tež skeptickým zladovaniu na tutom projekt, ale tež vo aktuálnym stavie serbskeho šulstva, s čemuli čera pola nás svyšeč, tole u nebie krótky vúrisk, Wusowanie 25 lat po chrześcijańskim szulskim zbieżku namakacie na naszej internetowej stronie web MDA Serbia, a też jako podcast w mediatece ARD Sounds.

0: Móžne słowo.
1: Dopomnju se jeszcze derje na wone słunčny dzień, jako sem so z pěstowarskimi dźěćimi do bližšeje wokoliny podała. Wukodźowanje wokoło lěsneho hata běše runje to prawe za wotpinanje a wotpočowanje. W obkedźbowachmy, kak so světło słunčnych pruhow tu a tam přeštomy wama, na čistu wodu pada, kotra so zwaha od lohkeho wicika pohibuje. Mjestym, zo wobdźiwam z čicha tute krasne přirodne dźiwadźelenje, woła jedna holčka z napřećiwneho připrjoha, pójče raz spěšne sem, to tak wulkotnie wupada. Słońce svědči na wodu, a pruhy so po wodźe pohibuja. To dyrbiće widźeć. Wotut tež cyle wulkotnie wupada, přiwoła je holčeč podla mjestejo. Zoby holčka to přepruhowała, so wona k nam ruči. Zda pak so je trošku inak być. Je telko perspektivou na živenje, na svět, na víru. Mnoho pruhu vama so z jednoho světva, rika v spive, kotre šedito Trautwein ze švédčiny přeložil. Dále tam rika, naše světvo rika Kristus. Mnoho pruhu vama so z jednoho světva a my jsme jedne světvo v Kristusu. Jedne světvo, ale rozdílne perspektivy je v obdživač. Raz světva na vodě mi pokazuje, Boža lubošť a přítomnošť slíkaj živjenje dawace žurvo svitva. Na mnohých blakách so vone vyšči. A drude samo tak přemožace, so krásne vyšťace a zibolace, kajš ve vonem vokomiku s dječimi.
2: To praji Klaudia Hedušce na sore, džencišim nabožnym slově, nadavku a zamojitošči bačanskeje vosady. A s tym je tři menšiny do dževečich.

0: Juž woni su we Picenskim amtskim uberku tomu přikłosowali a obzamknuli, tak pomenione witaj chrom teje šule, dej se přetwariš. Chrom njamogu aż do nynta topiš, we přichorze deje jen pak užiš mec přez cewe leto. Juž we přiducym leše, s takim we šulskim leše 2007-2008 dej šukno byšketowe, to grono jo wet stwerenja kubańskiego kampusa. Stefanie Krautzowitz, WWC.
1: Zastojnstwa su wytpowiedne planowania do nadawka dali. Kosty budu że dogromade 5 000 euro. Rozsużyć budu to w przyducym posiedzeniu amtskiego ubelka w Picniu w augustcie. Na samskim terminie, gdzie namykasz przechodne rozwiązanie za rozczycu pytrybu Janczojskiej szule, coż nastupa miasto. Jadna idea jo byla, a šula mža teke užeš špy v susednem domje generaciju. To pak jo amtski ubek sledny raz vet pokazal. Nen to prezentiru ju přegled, co te šake variante mogu plašiš picenski amt. To grono jo teke vet konteneru za tu šulju. Vatsi by mysel amt přetvariš dom generaciju.
0: Jo, kak peže dali v Janšojskej šuli, to zgenješo za tyžen v našom programje.

0: Sachska. Serbski Rozwóz.
1: Guten Abend, liebe Hörerinnen und Hörer von MDR Sachsen. Es folgt das sorbische Jugendprogramm Radio Sadgula. Dobry wieczór, Mojina.
2: Sadgula.
1: Posledni tydźeń prózdnino je so dźensa zaju. Šulerki a šulerjo chcedźa si tutun zawěsće hišće raz tak prawje lubić dać, pred hač nauroči so zaso šulski stres. A ničo so lepje k tomu njehoči, hač se při lěčnych temperaturach s přečelemi kłódny napoj zesłodźeć dać a trošku volejbul rač. Runje to čini so runje rožeńče. Witajcie, tu je Radio Sadgula.
2: Sadgula.
3: Mój start do tydźenia.
4: Ach, Kala. Što máš tydžen sa očo předjúdžené? Žence, pundžela, to dává vizo jenojš.
5: Sadgula bič.

0: Nětko smyče so pak veselič na serbského interpreta Michała Cyža, wón popřeje se hišće jednu cigaretu. Wiele vesela.
1: Zadkula. Šantamna. Ja, vostu dve.

0: Ajka, Sprajne, my sme dźensa z hosćom tu Rožinče, a to nudom blisko tu Putniske Wuki, gdzieś je dźewata, a z molom tež posledná stacija naše beach toury lieca, beach toura Radia Zadkule. Mustwa so tu jižo od 6 pěsku a na trawie wubědžuja a zo by náš tu nějo poplany odběžal máme kajž kuždy tydžen. Tyž tu zaso dve uvony zamovitejú a to staj dženca Franz a Hilžbieta a onaj přewodžetaj naše usovanie z live doladami. Šako máte onaj najlepší přelad o turnírie a když tu na listčinu poladam na prýni na polad to vidíš nedom to išto mieno Franco, keko mustvo da si je dženca tu dorožanta dojevo.
1: Dženca sme mili, a mamo, 20 mústvo, to ty jara spíšne běžo, ty myslá so jara spíšne prieč, bo ja nekotre mústva nážel nesu, moli soborač.
0: Podekým tež džencniša stácia ukniovaná, kaž tež poslední týždeň hižo v Kulově, to sme byli v lesnej kúpieli. To reka, rajný plán, vúpada kajky?
1: My mamo 4 skupiny, a to na vysa všetko 5 mústvo, kúži raj napřičo kúždemu, a to na dvýho rajnišťach, jenom ve Pilsku a na Trauje.
0: A když tu vidžu, jsme již chytro daleko pokročovali v skupinské fáze. Může dá znoš so nekak rec, co dává favorita tu dženca, nekakě můžstva podle, když jsou znáte z posledních týdženů, já si myslím, hej, abo?
1: Hej, na vizu máme například skupiny B, můžstvo Pivo Elita, tam je již cí, abo jsou již círy doboli, bude tak až živá myšenca ve skupině C a ve skupině D, jsou círy doboli, hač dotel můžstvo přečivo 10 kroč. Ale to jsou mi noho.
0: Hej, to, co já tež můžu říct, to je jen jméno, když je noho znáno, to bylo usování ještě aj zónime, što so za tuto jménom cí. Na každý pát vědro, ne je jac tak horco, kajž přes cůvý džen, tu je nětro kytro zamročené věci, když trošku duje, to je za rajarkou a rajarjou na rajnišťu malé užadanie, ale nálada je top, temperatury tež ještě super, potekým to bude na každý pát ještě reálne tunier. Ja so po přichodnom spíve zase obšízeviu.

0: wažny fakt za našich připosłucharjow.
1: Kóžda jednače sekunda je jednače sekunda. Bože, šo hač do toho?
2: Zadkula.

0: kaj som to hižo wjacore razy naspomnił, je to dźensa posledna stacija našeje lětušeje beach volleyballowe tury. Do veka přichodny tydźeń je hižo tak daloko, my podamy so do Miłoćic. Pundželu 17. augusta přewedźemy kajž kóžde leto naš finale, a to tamniše jichanskej hali na Bobkec dworje. Tola, što su z ciba umienienia, zo môžeće so na tutym finalu přizewić, abo so za tutym finale přizewić. A od dy je start přizewieniu po takim kejdžbu. Připosłuchać, sprynia wyscze so dobyli z najmniejsza junu na jednej z naszych stacji Łobdzielicz a Soburacz. Tam liči te mieno waszego mustwa. Myśmy po takim kóżdy tydzień miena mustwo dokumentowali a możemy to tak rec przeprówować. Z druha, sio rajerio abo ci rajerki z waszego mustwa dobia serbscy moc. Z cecha, kóżdy rajer waszego mustwa ma nad 14 letami być. A štvrty dybk, kóžde mústvo dobi znajmenša jednu holcu abo žonu mústvie mieć. Potekim, to sú te 4 fakty, to môžete tež na Instagramie, na našej strone ešte raz všetko si vomere obladať, jeli by to netko přespěšné. Od dženca džesačich potekim direktne po našim vúsovaniu a tež potom, zo je so naše vúbiedžovanie tu roženče zakončivo, môžete so potom šizevič. A to jenož přes mailku na zatkula@mdr.de. A nezabudźcie nam na wizo napisać wasze mieno toho mustwa, kaž tež návodu mustwa a jeho kontaktowe daty. A to je tež nowoska leca, napisać nam prosu ci hesła k vašemu teamie. Po takim, aj, my chceme celé jednore widzieć, potom tež za moderacje z vodkesče, kakie konstelacja vašeho mustwa so namakała, kak ustos na noraje če volejbul a dže všitko so obdzieličene, hač tež na druhých turnierach. Takzo mamy tam celé jednore niekotre fakty, to je tež za druhých zajímavé. A potom prenie 20 mústvo, kotrež so přizeví a šitke umienenia spielni smieso na turnire v Občelič. Tuž veľa úspecha vám při přizevieniu.
1: Jako že slunčne prú, kotruž čuju, když ja ráno vodu ču. Začúvam všetcnú radosť Božo a tiež nadžiju. Emócie, kaž tu tež žiču, so za nimi veš jednem dňu. Dokež

0: potem zasmy so z troszku sportom pola profijow zabirali, pola damy nitko wróćo do Łužice. Zhromadny wubědźowanski cyrk wonjowych wobornikow ze Sernjan a Róžanta je pjatk wječor w Sernjanach najspěšniši hašenski natypje pokazał, a to z časom 26,5 sekundow. Druhé městno obsadźichu smjerdźećenjo a třeće wobornicy z Wotrowa. Wotrowčan Elias Kreuz.
1: Ja som s mojim mústvom wričal, musím ma jaro spokojom, žádne zmylky nie som ľudská milný, borane čas mamo, a so ještě je nováčka som ľudská mamo, a tu som kus trénovali a tu na to fajnčinu.
0: Nováčk by je Peter Hajdan, prvný raz zasadžený, prvný raz je so šo poradživo, Sernanach by so sedom hašenských celkov obdželivo. Sokorový turnier sobotu Sernanach je kvartet z Róžanta dobil, celkaj Sernjany Młodźina a Sernjany Starý Kněža v obsadžištaj miestne 2 a 3, rávo je tam do runia 7 mústvo. A poľadam skrótka ište do konjacoho športa, dvojne dobyče svieče štajčera v Langen Štrígi sú Křesťan Zárodník z Krušččíc a Juri Bobka z Worklec. Obaj byštaj so na sakských mištostvách mnohostronským jechaniu ve otevrienej starobnej klasy zapisavoj. Dvojka Křesťan Zárodník a Valach Veritas vúdobyštaj si titul sakského mištra a duo Juri Bobka a Valach Lakrits titul vicemištra. Po takým na tuto miestne útrobnú gratuláciu.

0: Aj hoćo tu rožeńcze, a ja sem prynej hodźince hižo naspomnił, zo chcemy tu dźensa kartce, respektiwne dwójce, dwie kartce wulosować za Hutowa Nights Party za dwa tydźenia w Komorowie, a nasza challenge ta je cel jednora. Ja sem tu runie hižo ludzi narěčał a tu naspomnił, zo smědža šíce tu semčinč, když jsou zajmovaní na party, netko se bože runě dešťuje, ale nemůž ničo činč. Potek jim, připosluchač, vaša challenge netko tu je, bo máte nedom 40 sekundu časa a dobíče na vašem handiu namakač jeden džen z tak vele, kaž možno časa užívania vašeho handia. Nimste je to bildschirmzeit. My jsme prvnej hodince, hoj, viděli, abo slyšeli jen naprašovanie, o tym, że to jest wasza najlubsza app, albo na kotru już nie możecie, a bez tego nie możecie. Po takim netko 43 sekundy bieża, proszę, pytajcie jeden Jane One, a potem za 43 sekundy dobicie zalogować wasz Jane z najdłuższym czasem używania. Ja uznaję, prynę, o Jezus, prynę, okej, okay, z tym ja nie jestem liczył. 15 godziny uznaję, widzę, 5, niemal 16. To jest boha. Ač nás spáčo, to tá jac ničo vôzče neostane. Jo sú cínača po hodinu. Jo, nich tu cez svoj kontakt sem mnú dželič. To, jo. Fraje. OK. Čas je nimo, podaj kým. Handy je nablido. Ezo te piatnač. Piatnač hodinu a 5 a 50 sekundu asi menšinu to sia musu to jac nenže. Jo sú 14 hodinu a piatnač menšinu, cínač a pol hodinu, 14 hodinu, piatnač hodinu, 5 a 4, 4, 15, 16 hodinu už jendiu čini.
1: Na hej, to jen také VM ládau, co džen, kajš to také bol, kus YouTube, kus TikTok, kajš to také, kus druhý skrojovať.
0: Haha, spáča, a ješť, a jac paniciat, okej.
2: Okay.
0: Hevak, ty máš 14 hodinu a 15 menšinu, što si ty činu a ta najlubša app, jo, ja víču.
3: Snapchat.
0: Snapchat, 4 hodiny Netflix. Okej, okay, to sú... Jo, sú jena... 3 hodiny a 6, to je s příkladom.
1: Aj, abo?
0: 3 hodiny, to jo, opravdu. Po takým Jara Šelakore, čase tu, tvoje meno?
3: Livia.
0: Dále?
3: Kurenkec.
0: Livia Kurenkec, ha?
1: Jakub.
0: Dale?
1: Škoda.
0: Potek im Livia Korenkec a Jakub Škoda staj dobyvoj dve kartce za dva tyženaj za Hutowa Nights Party v Komorove. Gratuláciu v, alebo vojstej taj s partnerom alebo partnerku na listčine hosči a smieče potek im ako VIP. Co v konc tyženaj sej tam doječ. Gratuláciu a trošku menej při handy ubyč pošu.

poradźeny nawrót do druheje ligi za energiju Kočebus do čera popołdnju bě, a to samo z porciju nostalgie. Užičenjo su přećiwo Hannover 96 z C1 dobyli. Přitom techniste šitko tak prawie nie běžeše, do zawizdania najprede komunikacija sudnikow nie fungovaše, do druhého počasa potom tež išće milina stadion nie upadne. To kuriozne, hižo 1997 bě při postupnej rie přećiwo Hannoverej Kočebusu milina upadnyła, a tež tedy doby energia. Športowie postara so tunkroć předovšim tolkaj cigerči wo úspěšny nawrót, rek lońče je postupnej sezony trechi dvojce, ale znano samo hišće větší rek na stronie energie Kočebus bě ich nowy brotar, Marcel Lotka, kiž je šo džeržav, štož bě k džerženju a samo hišće nekotre přidatne bule, kotrež jenož na dobrym dňu džeržiš. Po 12 letach je Kočebus po tekim zaso druhej zwiazkowej lize a startuje direktnje s cjomi dybkami. Bez dybka, ale za to s cjomi přečujnymi vrotami zahaji so mjestom Rajna doma za drježdžanskich Dynamovcov, a to w Nürnbergu.

Kaj Ručo, tu wróżeńcze live. Nasz wielki finale miastem hižo běži, po takim turnier kilasoke konce a šice su so tu při běskovom rajničču aj zestupali asi tutu na piaturu wobladaja a nastupia piwo Elita přečiło Janžel Kusoko 4, skrótka za tež našich připosłucharjów a tež za všich tých, kýž tu ste a znač rajorko a rajorjów na rajničču neznaja, po piwo Elita ste a na rajničču Frederik a Křesťan Langa, Melina Riedl, Fatima Maro Moradi, to je náš Franskus Božine napísal, Henrik Dreyer a Phil Bulank, Janžel Kvysoko 4, to je mústvo okolo Eliasa Komora, Matej Kober, Ksenia Koborec, Koborec Nan, a do piato, to ešte sa oprašeč, to sme tež typovali, to tež jeden Kober, ale to sa nikdy nezmyslí, to je bajne. Šojene, na kúžde pát, jara na piata rá, 8-7 stej tu hunie za pivo Elitu, nadbije Matej Kobora, jara silne, ale tež přiúzate, další silne nadbije. Wopravdźe sreč bloka preki do pola, potajkim 9-7. My rajme tu nětko hač do jednače, dvojce hač do jednače, jeli je potom nerozsudne, potom so jeden třetí raz hač do jednače raje. Pri nás hačba pak so tu nětko k konci kila Matej Kobor s dalším nadbijom. Dobie lob, jara clever, ale jara silne skočene. Přiuzate, nětko pivo Elita, jara silne. Położył 6 blok nuc, po takim nitko saczbo rybk za piwo Elitu. Też wysoki niveau za so tu pożytku nie cały turnier hiżo, kajsmy to zuczeni. Nadałk przyuzate, przystajene, ale nic dery dość, tak za niebie nadbie możne. Nadbie piwo Elita do Saka, a potem won. 10-8, Janžel Kusoko 4, szitko jeszcze nucka. Koborec Nan, nitko z nadałkom. Dosredża, przyuzate, ale oj, nic tere dość przyuzate. 10-9. Koborec Nan, dalszy pospyt. Krótki, jara krótki, ohu, to badaj. Prena sadžba, preni dybk, preni hulki dybk za piwo Elitu. My dżemy do hudźby, a potom za soručo tušin dżemy k druhej sadžbie našeho hulkofinala.

0: kaj naš finale dźensniše stacije Róženče tun běži. Dale jara wuhuna na ra. Přimni ste njetko tu išće raz Linus Reho, zastupovacy šef Možinského kluba tu Róženče. Ižo raz vulgi kompliment za organizaciju dźensa tu opravdže šitko derje běžało a tež to, što ľudži tu šeco išće je. Potek im vulgi kompliment a ty chceš skotka išće raz vabit za jeden dalši event, kiš Róženče, hoj, budže leca?
1: Mo mamo 2008 po nas ten volejbol turnir zase na dvejoch polach. A už rádi ste vítani, mu môžete sa pola MK Rožan, pola Instagram, po našho akounta v Šizevič. A že 8 rád sa džia to a potom ste tie večer na aftershow s DJom a už rádi ste vítani.
0: Potek im tiež to bude zavešte riadny event tu Rožanče na samstne miestne. Ale nitko, naše usłanie są wszako kekunce kila, a też finale tu chcemy poladać na Rajniszczo. Tu stejnie tylko runia 7-3 za Janżel Kwysoko 4. Po takim tu upada za tym, że będziemy do rozsudnie CCS Sadżby Ksenia Kowarec z nadawką. Przyjuzate od jednego z langec bratro, daloki ból do Rożka. Kowarec nam przystaje, dalszy Kowarec nadpie do bloka a zade do swojskiego Rajniszcza po takim 7-4. Haj, mir se rekło Piwo Elita, to je mustwo, kiš wopste z Rajarjo a Rajarko z Budešina a po takim tež potom Langec Bratraj, kotraž staj z Vralbic. Elias komo přistaje, silne nadpie přiuzate, ale won po takim 8-4. Za Janžek Vysoko 4. Elias Komotunie, ja neviem, keľko stáciu tu ten bič toho ižo dobil. Stajne nekak je nejnejšie meno s mústvom, ale haj, jeden z sobou najlepších rájerov tu polu. Ale Bio Elita, to je tiež netko tu druhej sáčbe. Vojuja 5-8. To by nadavok přiúzate od Eliasa Komora. Matej Kober z Lopom, přiuzate pak. Zaso nadparja, Koberec nan přistají. Matej Kober do Rožka, pak zaso přiuzate, silne skočené. Elias Kober smie přiuzač, přistajené. A, to by pospět, tak rec malo Lopa, ale tun by překrutky do svojského pola padnou. 8-6. Potek im snano tla, žana cejča rozsudná sáčba. Přistajne Matej Kober s nadběhom, silne přiuzate direktne s druhým kontaktom preky, další pospět tam a sem trošku, přísaku, netko zase kontrolované, nie, nic, dere, dosť přistajne, 7-8. Tu by raz předskok 5-6 dybko za Janžek Vysoko 4, ale netko jednož ještě jeden dybk. Zase přiuzate. Koberec nan přistaj. Do sredža, češko, ale dere přiuzate. Zade do Rožka, znova přistajene a do bloka, ale potom do Rajniszča, abo do na stronu přečivnika, tak zostej 9-7. Kunst tu tě sáčby chceme live na štelaku měč. Upada za tým, zo nemžeme boužel do večera tu live měč, to budete potom šitko na Instagramie zonič. Přistajne, ale direktne priky. Phil Bulang přiuzal, jeden z langec bratru priky. Aj to netko trošku tam a sem vele hajku sektiste. Snač tež trošku napjači tu rajerio a rajerki 10-7 netko po takým sáčbu dybk za Janželk Vysoko 4. Koborec nan s nadavkom. Wieste ból, ale to dla Češko. Silny nadbie, a jara silny nadbie, jedno z langec bratru, bodajcie tyu ja nie mogu sprawne prajne rozeznawać. Ale oprawdzie silny nadbie, Elias Kumar nie mógł przyuzać. Tak, zodzie tu dalej. Koberec nam przyjuza, Ksenia Koberec przystaje, nadbie, silne nadbie, a z tym je to wuchunanie sadżbomaj, albo haj, jeden k jeden po sadżbach z tej stronie są jeszcze raz zmienite, a potem dzieje do rozsudnie cecie sadżby. To je też nie tylko dybk, na którym się ja z wami rozżonuję. Čeho vam hišče rjano večer, šim tu namestne roženče hišče vele vesela, kajž prajene tu je netko hišče trošku, haj, morec aftershow party, vostajče rade hišče tu, piča tu hišče dost čije, a potom na Instagramje šice kiš nesu tu, vzorniče tam vizo, štuje so tu dženca přesadžil, mysliče na přizovenje za naš vulki finale, přihodne tu džen miločicach, vod džesačich přizovenje beži, a haj. To bi z mojej strony utromny džak na roženčansku modžinu a tež haj, na ľudži tu zvieski, kiž sú tu všice přišli, jara rjana stácia ženca byla. My vidíme a slyšíme so přichodnú pondželu, mieče so rejne. Čau.
2: Zadkula. So tež vokam ľubi.